jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáváš vlastní hlas. Rozhlíží se.

Stojíš na peronu, kousek ode mě. Anonymní dav se kouká do země.

převtělí, převtělí. Co pak vy byste to nechtěli, nechtěli, nechtěli. Změnit tělo, změnit totožnost, zná tu a tam nějakou pobožnost. Změnit tělo, změnit totožnost.

Pisa je, pisa je, jinak ale celkem krysa je, krysa je, krysa je. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní žere hostie. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní žere hostie. Z části z hladu, z části ve zmatku, ve zmatku, ve zmatku. Sežral i pár svatých ostatků, ostatků, ostatků. Jedno svaté ucho, svatou kost.

Ty z vaničky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře.

Babičku humrový, no vida i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu. Ten jedl se.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká.

ústa nepolíbí. Na dalším chlebíčku je salát zvaný Vlašák, kdo ho sní po dvou

balíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika, chlebíček z uhra.

Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak poutku mu stířek,

0: mesa que vis
1: se nie svátku.
0: A stejně nevěli, jak černý smolí pádu.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

0: začátku, je víc všedních dnů než svátku.
1: Moje milá po mým boku není, moje milá je teď kdo ví kde.

je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

dámy, nežli místo mechu. Sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na nedělní víkend do vily.

nežli v lese disponovat vilou. Na tramp nosit límce škrobený, lepší nemít vůbec žádnou milou.

koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

že někdo tu chybí. Že z lidí, co ke mně pár mizernejch kroků to měli,

nad hledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zapadlou

daleko do moře. Jen pár věcí zůstalo nám v bahně ve dvoře. Spolu jsme přišli.

kdy strání se valilo bahno a kamení, jsme sice skřehli a k smrti znavení, ale co tížilo nás, zákalnej proud.

švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jala. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, o tej svojí robce všecko porobil, čepaně jí pomyl, bravkům dával žlad, děcka mu šel kolíbat.

0: je krátce po 16:00.
1: Rádio Folk. Váš klidný prostor.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky, poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy. Podívej, člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, tak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka.

A co chvíli začnou se líbat, je tam příručný sklad, velký po lásce hlad.

Pesty si hrají a límečky dřou, jen co se nají, už hladově zvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

Rozlité smetaně, reflektory kreslí pruhy do bílé tmy a lidé na svých cestách působí poněkud zmateně a ptají se, kde jsou a kdo jsme vlastně my. Mírně rozčílený pán jako vystřižený z komiksu a dáma, která slova užívá jako zbraň, ale tlačenici.

za zlámanej pěťák. Marika šlape, Tony je feťák. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě. Něco si píchnul a potom letěl. Střihnul si výlet po onom světě.

budete prostanec. Každý je Rambo, každý je samec. A holky ječej, měknou jim nohy, než pod pavlačí, daj čertu rohy. A holky ječej, měknou jim nohy.

smutnieje. A nigdy ani smitko nadzieje. We'll be right back.

bête sorcier. Ani kde, ani náznak něžnosti.

Miss Otis lituje, že nemůže přijít.

Nikdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame

když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě.

přijdete, kdo bude se ptát, já s pokorou odpovím sám, že jsem rád. A říkat to smím, já šťastný jsem, že jsem rád.

a ve mně věř, já tě nespálím. Podívej, že ti lžu, nelžeš, dívej se zpovzdálí, jak na ten náš svět. Někdo fixem čmáře, chtěl jsem být doktor.

Krajem, kde déšť, ale čistín, ve sklepech bouří víno vin, ohře se vlévá do peřin.

0: 实验呢？
1: 妈妈，以后我没事情，妈妈，然后再算呢，本身呢，三不可以 Christus 吃掉了一点呢。

dešť a letí stín, na sklepech bouří vínovin, ohře se vlévá do pezin.

bude zlý, snad lepší časy nastanou v pozemských zahradách. Chtěl pokání, chtěl kruté činy rozhřešit, tvrz Bohu odkázal. K modlitbám, ať sestry pro něj zakleknou, po léta přikázal.

0: Jak roky jdou, Bůh na ovečku zapomněl, starou tvrz osídlil. Pánu se tak za službu církvi odměnil, starý slib ošidil. Prokletá jsou místa, praví legenda, každý, kdo kdy tam žil. Sotva prý 40 járů oslavil, víc se nevzbudil.
1: Z hůry se dívá, obraz tiše opouští, pro zradu, pro křivdu, vražd se dopouští.

0: však brzy ráno z koně spad, ten zažval pod vozem. Další pán zlou nemoc zdáli přivez sem, ať je mu lehká zem. Zdaleka se každý tvrzi vyhýbal, o holý život se bál. Že zlý duch tu řádí, to se povídá, kdo ví, co bude dál.
1: Z hůry se dívá, obraz tiše opouští.

svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže, řekni, že ti to nevadí. Hele, to se musíš vyjádřit, s kým vlastně seš, jestli s nováčkem, anebo seš kardou, a jestli s žádným dostaneš po hubě, jak

hned zmenšil svět. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí, že nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevaže, nevaže, nevaže, nevaže. Řekni, že ti to nevadí. Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě! Proč, mami? Teď my ho chceme přece jenom upíct. Tak, Martine, kruci, pustíš ho okamžitě!

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínů začíná. Hlavní jsou všechny role, každá replika v týhletý frašce váhu má. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj stín. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines, ale...

Plamínek petrolejky do chvy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj.

křesle a čas utíká. Zahálka je opiát, který si dávám, když je všechno kolem sticha. Oh.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas. Povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

cítiť. Karburátor, rozdielovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stierače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, trysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví, každý řidič sváteční musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout tmy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit před rozjetím, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat kocům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psát.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu apeniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguli, strýce Kaliguli, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra nectila tě, bratra nectila tě vysušil, domy plápolali, požár udolali.

povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec.

na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti? Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si Dürrenmatta a mám dilemata s věrností.

potom mesíc jedla kneke broty z tvarohé. Pro kluky z ulice byla vždycky

chtěl bych ti říct, jo, to se stává, odkvetly květy mandloní. Otočím řeky proud.

0: vás neděláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?

jak se tak střídá, bohatství bída, jak v údolí.

kritizovat, co jako přesně mám rád u tebe na vzhledu. A taky na tvý duši, co myslím, že ti sluší,

si zpíval blues. Byl jeden autobus a zvolna trousil trus. Byl jeden autobus, byl jeden autobus.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz a pravou

jeden autobus, a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, a zvolna trousil trus.

i troly se skví. Když ležím na znak, strach mám spadání. Bohatství čekám, ničí nejsem pán. Mám vše, co chci, nic na čem srdce lpí. Srdečně přijat.

je jak havrandí, v tom spojence zřím, kdo mi ublíží. Mně jedno jsem-li, šel by ve psí dán. Mám v mysli vše, jen ne to nejbližší, srdečně přijat k

okní, že každý, kdo to čte, nechť ví. Nic neznám, ač mám o všem vědomí. Jsem stranický, jsem zastáncem všech stran. Co chci? Být z těch zas plat, kdo bráti smí. Srdečně přijat každým odmítá.

a barvy pivní sír. Holky, co nosí v předu nukleární zbraně, i holky mužatky, který si holí knír. Jsou holky roznožky, jsou holky rádodajky, holky, co celou noc dělají drahoty. A holky slepice jak z Krylovovy bajky, ale žádná, věř mi, neumí být ráda.

sestrička, až ňadra poskočí a udělají ping. Jsou holky přízemní a holky pořád v letu a holky žirafy, co nestačí jim strop. Holky, co umí prodat každý úsměv světu a holky nenápadný jako ptačí zob. Jsou holky kočky, který fotí jadran šetlík. Jsou holky študovaný na tři životy. A holky jednoduchý jako prázdnej světlík. Ale žádná, věř mi, neumí být nahá jako ty. Hladově kroužíš kolem jako lvice v kleci, která se chystá právě denní příděl sníst. Na stolku obligátně každýmu dvě deci, jak říkáš na chuť, po litru jsem na odpis. Jsou holky, s kterýma by každý zůstal panic, a holky, s kterýma to každý odnese. A holky, co jsou sexy, jen tak pro nic za nic, a holky, co musí být sexy z profese. Jsou holky dokonalý, jak ornela muty, královny krásy.

kus moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Klícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

Vždycky šel si tam, kam já se hnul, jedna cesta, lístek i jeden stůl, ani rozjetýmu vlaku bys neuhnul, kdybych na kolejích stál. Tak se nám pod zadkem

na poušti Duna za Dunou, přesýpací roky jdou, tak i já jsem našel svou a názas třikrát čáp. Starý kámoše jsem nebud máv, i když děcka tahají za rukáv, tak slyšet seš pár dobrých zpráv, kdo a na co káp.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

břichu. Podžínama spodky svého ujce a místo flašky vodky piju jujce.

ale když usnu na boku, tak děsně chrápu. Penze je daleko, mládí v čudu, plápolá moje svíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33, 33. 33.

0: Mlýny milenci se nestyděli, růžový a svěží. Vrby měkce koukaly skrz přerostlé opiny, tak jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja.
0: Železářství na náměstí, v srdci malé strany, parní pekárna sem voní, až se hlava motá. Štafle nebyly a nejsou stále vyprodány, zeptejte se někde jinde, zkuste to u Rota.

0: co má ve zdi žloutky, na Vltavě čistila si peří vodní fauna. I rackové rovnali si na slunci peroutky, znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna. Matěje, please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes, yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Backa doktora.

Konečně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love, nesehnal jsem se si štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě požel, tak jak mě prejtí k berioskeli k čajke?

se směj. Tady není radno tančit. Parket je zaminovaný. Parket je zaminovaný.

0: je krátce po 10. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Jsem kavojčou. Mám povězlou. Vrtko, ta rychlost.

dopředu jdeme, když je vodná chvíle. No a když není, jdeme zase zpět. Co bylo černé, je za okamžik bílé. Ne dobří, ne zlí, tak něco uprostřed. Lžeme si o tom, že máme srdce ryzí. Říkáme slova sladká jako med. Pak nám to srdce někam do kalhot zmizí. Ne svý, ne cizí, tak něco uprostřed.

tak něco uprostřed. Vrchnosti pořád posíláme daně a za ně drobné dostáváme zpět a stejně pro ně natahujem dlaně, ne křivý, ne rovný, tak něco uprostřed. Znudy si pouta nasadíme sami a jako ovce řadíme se hned před křiktem další totalitní tlamy, ne slepý, ne hluší, tak něco uprostřed.

Stojíme za vozem a není naší vinou, že zase Germáni chtějí spasit svět. Zatímco u nás strašíme se Čínou, ne slabí, ne silní, tak něco uprostřed. Ač tajně doufáme, že jednou přijde perno, moc dobře tušíme, že nebude to hned. Když nejsi postižený gej jak tomu Černoch, ne moudří, ne hloupí, tak něco uprostřed. Zas jako tenkrát máme duši prázdnou, zas máme srdce chladná jako led. Slova i myšlenky cenzoři nám smáznou, ne hrdý, ne smutný, tak něco uprostřed.

0: srdce si váží a supluje v jednu a o životě vlastně houby ví.
1: Pořád bych vanil a Bůh ví, co řešil, když padlej seš na hlavu, klidně si

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

jen trošku vyroste, tak překvapeně zjistí, že na tom nejhůř budou právě lidé čistí. Kde kdo je pošpiní a pak si ruce meje, a špína v duši ta se hravě skleje.

0: řekni mi, řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi, řekni, kam mi mizíš ráno, když slyším tě vstát.

0: Ježíš ti ticho odpovídá. Řekni mi prosím, kde se berou věty, co zpátky chcem vzít.
1: Řekl bych, kdybych věděl, proč si přeju, abych místo jedu někdy taky tichem odpověděl.
2: A tak mi řekni, co je to s tebou, že všechny křižovatky světa.

0: přetopenej kotel, vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce, na otázku.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj zval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starým vojenský decem.

tak se čedy mění v žedu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme často

Škoda, že nebydlíš přes ulici, když nebylé ještě víc není. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když v prodlevě volně se píše. Škoda, že nebydlíš přes ulici,

Škoda, že nebydlíš přes ulici, ta ulice jménem je dlouhá. Škoda, že nebydlíš přes ulici, by byla aspoň nějaká šance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, v hospodě na Sklamance. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když vysmívá se mi počasí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když rozum se mění v co asi.

Praže nebydlíš přes ulici, by byla šance tě vidět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, za to přání se nemusím stydět. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když píchá mě stříkačka v noze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když mraky plují po obloze. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když na lásku čekám na tebe. Otevřel bych okna do ulice, zatáhnul provázkem, uviděl nebe. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi především radil. Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bych se o štěstí vsadil. Škoda, že nebydlíš přes ulici.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, byl bys mi radil jak z vzteku, na pohledu na doteku, oros mi schladil rum i deku.

Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde oči mé a srdce bydlí. Škoda, že nebydlíš přes ulici, když smutný se klepu na židli. Škoda, že nebydlíš přes ulici, kde by jsme v pravý čas byli. Škoda, že nebydlíš

Na divadle světa už není velkých rolí. Co pevné bylo léta, to bortí se a drolí. Dřív ano bylo ano, a ne, to bylo ne. Nemuselo být psáno, co dobré je, co nestoudné. Tak řekni, milá moje, proč srdce tolik bolí? Proč cítím se jak z boje na moravském poli? Don Quixote, který hledá

Na divadle světa se kulisy už balí. Já ani jsem se neptal, proč to, co bylo mé, mi vzali. Teď za vozem hledím, nežli se v dáli ztratí. Jen někteří vědí, co dal jsem a co mám dáti. Tak řekne mi někdo z vás, to přece není fér. Nebo už nastal čas úplně jiných her. Když spadne opona a nezní klaunův smích, to asi znamená, abych i já teď stih.

0: To asi znamená, abych i já teď stihl. Tak to asi znamená, abych i já teď stihl.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Povídala učitelka, napište to tuší, ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy,

školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti.

nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vatý kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řidicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový.

Málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

Chtěl bych být váš sifónový bonbončík. Chtěl bych být váš sifónový bonbončík.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze to nemocných chrání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, a tím, co svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.

zjistí, že s malým knoflíkem se nemusíte bát, madam. Já padám. Zlaté mušky

0: je krátce po 13. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

všechno hrozně blízko. Přemýšlím, co bych ještě měl, když je splín, je i nebe nějak nízko. Něčeho kus urvat, to bych asi chtěl.

Někdo mi to jednou všechno sečte, komu jsem dával a komu snad bral. A já mu slíbím, že už budu hodnej,

se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

zaklepeš u dveří. Já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženich a nevěsta, sednem si ke stolu.

do hlavy, do těla. A ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

记得我的记，我的记，我的记，要记得我的记，我的记。

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká. Je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně cosi vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

chápu jak olev. Pak dám si 2-3 vany, prolezu chaty stany a volám rozervaný. Anděli, už se zjev a už se spánek blíží a očička mi blíží.

inquisitorum navzdory je zván mistr Jan. Do noci temnějších

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Lednové ráno bude šest, na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal pleť.

nemůžu tě s

a dny se dlouží, stíny a sukně naopak, bolí mě v zádech, loupe v kříži a výrazně se mi zhoršil zrak. Hlava mi šedne, vlas se ztrácí, po dlouhé zimě mám ještě bledou tvář, nemůžu spát a pořád se mi vrací. Ta jara, když ještě měla zář, zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezkej holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět, doutit.

Desítky jar jsem s vášním prožil a najednou mi schází tenhle cit. Potřeboval bych trochu mízy dožil a holku, co by mě chtěla mít. Nestačím koukat vlevo vpravo, ze zdola nahoru a zase zpět. Chce se mi křičet krása, bravo, a pak si uvědomím, kolik je mi let. Zas je tu máj a všechno kolem kvete a hezký holek je rok od roku víc. Chtěl bych jen sedět, doutníky kouřit.

Jsem star, sotva se ploužím a s hvězděm na bezdězu vedu monolog. Najednou vím, že na to, po čem toužím, mi stačí už jen těhle pár slok. V kavárně na náměstí nohy křížem zjišťuju pravdu nemilou, když z dálky přicházejí blíže Vilém a Hinek s Jarmilou. Zas je tu maj a vše...

Je to tak strašné, když umírají ti, co tak milujeme. Je to tak těžké, když nepřichází ti, co

cestí zapomeneme. Je to tak nečekané, když přijde velká voda a všechno ničí. Zráze na rybníku na mě řve hasič, chlape, je to v piči. Je to tak těžké přiznat si, že je to i naše chyba.

nezbývá, než na to myslet a připomínat. Je to tak překvapivé, jednou si říct, no a je to tady. Za tímhle kopcem je ještě ten větší, ale já už nejsem mladý.

je to tak nenadále a nikdy není ta vhodná doba. Slyšet ta slova, můj milý, jsem v tom,

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Před pár minutami bylo 15 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

marně hledáš stín na chůzi, máš jen loudavou. Senem voní stráň, když na ní klesneš únavou. Do trávy si polož vak a můžeš

už bez tak dost. Chtěl jsem jen podat zprávu o tom, že jsem tady žil. Stojím v půli řeky, přes niž jsem se přebrodil. A čela všech svých blízkých k smrti zulíbal bych rád. Svět se mi tak líbil, že jsem v dětství

i věčným chladem kér. Vždy v setrvalém pohybu a přesto nemoci sehnout. Vždy na křídlech vánku i s trpkým pocitem pout.

kloraj, kam tě duše dám, do nebíčka nebo do peklíčka?

ξένοι, πάρε για ξένοι. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má bílá dala si česnekačku, tož abych

0: Big accent.
1: Vlna pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

cesta se stáčí jako nekonečný kruh. Kdo čeká od ledna, jestli zas přijde leden, s úžasem na hodinách, které ví čtvrt, sám sobě zkousne roubík namazaný medem. Život mu neprodlouží žádná cizí smrt.

síla už chybí a i srdce nějak změklo. V tom věčném, nekonečném kruhu bolestí. Uhasit moře, vzkřísit smrt, podpálit peklo. Kdo tohle zkoušel, může mluvit o štěstí. I slečna nevinnost je dávno vdaná paní. Stále má srdce čisté, úzující v dlaních. S ním se jí dobře stává, ale špatně spí. Jen ti, co svoje lásky vykupují zradou, chtějí mít nad postelí růženec a kříž. Pečlivě zamknou svůj dům ti, co nejvíc kradou. Bez vrtí řetě

zpět. O moc bohatší se vracím z toulek svých. Nesním otřepichu a mám na rtech smích.

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatný den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je vina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

0: opera zve se dům, kde ukážeš svůj um. Dvě kytary housle s tím a basa vede prý.
1: Pojďte švídec.

co s námi to dělá, když spustí, jak sdělat, takovej tichej hon, a jaké je to divo.

kteří co dostali a komu kvůli tomu zase všechno sebrali. Jak ze starýho novýho byl přes noc nepřítel a musel pryč i s rodinou, jak řekl pan velitel. Ať

čtvrt století a zas to tady je. Už by se další dělili bá i o fuchsie. Nic neumí, nic nedělej, ale všechno musí mít. A s těmi, co se nadřeli, se

jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala, člověk tě těžko, těžko osočí.

skrytý, modré slunce čím. Ve světle ram, když tančíš bam, si prostě vám, si prostě lady, a já pořád jenom Trump, ať je vás šik.

na med nastrdí, za pár let stačí pytlík keksů. A kdokoliv, když potvrdí, že nejsi šunt a oblízanej v dolek, že z povidel se dávno nestal šmír, na to ti dám svou parafu i kolek. Zbyl z tebe jenom špatnej suvenír.

0: před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

osoba samostatně výdělečně činná. Zatím štěstí nepřeje, ale teď ukážu všem, co ve mně je. Trochu nestíhám, ještě musím nadabit, snad to rychle

chudák. Vlastně si koupím prsa nový, z brusu nový, silikonový. Pak snad mi štěstí popřeje a potom ukážu všem to, co ve mně.

městské radnice. Tesaři vážou, skládou kládu a ženský perou suknice. Každej se těší na parádu, jen purkmistr se dvěma dráby hasí si to, jak by krát do krčmy u zelený žáby, kde denně se dá.

a soused šťouchá souseda a jeden každej žasne honem, že hlava města usedá, tak Myrnix Tyrnix za tím stolem, kde hroznej mydlář pije víno, richtář mu hodí tuhle řeč, hej majstro, co pak dělaj ráno?

musí dát. Nekoukaj se tak na tvrdle, vždyť ví, že zítra má bejt v pánu strestáno státem na hrdle. Těch 27 dvacet

musí dát. A nechci to jen za prachy, je to otázka charakteru. Znám tvý katovský úspěchy, ale ctím taky tvoji víru. Však uvaž tu věc bedlivě, že jsou to tvoji bratři v Kristu, a nekoukej tak hněvivě, že navrhuji

dát. Stane se z tebe katolík a zaplatíš mi vína čbánek, ještě ti řeknu, za kolik bude to rovnou do čítánek. Dostaneš horu českých grošů za stětí a za věšení a není to kšeft od hastrošů.

musí dát. Kad řek, vidím to reálně, mý bratři stejně skončej bídně. Když nevezmou smrt ode mě, tak na ně pošlou rasa z Vídně. Tak teda, že jsem českej kat, tak já to bezbolestně sfouknu. A že mám svoje lidi rád, tak každý

vše Čechům musí dát. A tak se zřekl kalicha a přijal svatý rozhřešení. Vzal katovskýho kulicha a už se tyčí na lešení. Už tam i český páni stojí, v očích mají propast bezednou. Kat pomodlil se pod obojí a popravil je pod jednou. Jo, mydlář pražský kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je vše Čechům musí dát. A když bral mistra Jesénia, aby ho zbavil jazyka, řekl mydlář, drahej mistře, i já bych radši propích Habsburka. I když se mi to trochu hnusí, líp tak než od učedníka. A co se týče Jana z Husy, tak bez kata není.

Jo, bez kata to na mou věru nevejde nikdo do dějin. Umět vzít popravenci míru a na kolena šmejknout s ním, jenomže s českou elegancí to nejlíp umí pražskej kat. Proč nás mají stínat cizozemci, když líp to můžem udělat? Jo, mydlář pražskej kat, ten, co má Čechy rád, v srdci má pevnej řád, že Čechem je

mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, taky do mě střel, do břicha a do hlavy, do srdce a do hlavy, do břicha a do hlavy, do srdce.

0: A tak teda na zdraví.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

stoupí, vzduch se zachvěje. I tikot hodin mlčí. A neochvějná naděje se zbabělostí vlčí, jako když foukneš do peří, ti zmizí, kde si u dveří. Když vstoupí, den je rozbitý a z plánů hrstka střepů. Sny pod koňskými kopyty, jež ve splašeném stepu, co jsi kdysi zkoumal pod lupou, rázem ti na prach za dupou. Když vstoupí, víš, máš dohráno a jen ona je jistá. Dnes nejde nechat na ráno, co s večerem se chystá. Pak kočky oči přimhouří a ticho, jako po bouři.

když nocí odlétá. Světelné roky tají jako ledy, než vzbudí mě.

jediná šance mrknout do ábíčka, jediná šance, no a pak vzbouří se mozek proti

dneska neplujeme ani na měsíc. Kolumbus nevypravil ani jednu na moři touhy, šly lodě ke dnu.

ha. A ty už taky vstávej z boudy děravý, jdeme pod spav, tak plav. Vymáchat si frňák špinavý, já nevím, co to je s tou mládeží, že nemá svědomí. Chlupiska si naježí, ta není jako my. Pod Waterloo, oho, když psi z koza vzpomíná, slza uteče. Pryč je ten čas, kdy nás polnice hlas volal do seče. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu dláli nám hrdě. A nikomu se nelámali nohy z únavy, ani když nás hnali z Pucovoku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu dláli nám hrdě. Byly i doby takové, tak jako u Verdunu v palbě bubnové. Poznali jsme hrůzu strašné povahy, když nás hnali z bůzu luku do Prahy. A my jsme šli tvrdě, ocasy vzadu dláli nám hrdě. Přestože prohráli jsme, co se dalo, dodnes máme chuť za mocnáře, za fírery nastavit svou hruď. Za nimi jít věrně, hrdě a tvrdě, na neochvějně. A ty tu ležíš, ty les, nechtěj, abych tě v zubek vynes. Ty schnilý fracku, jeden

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort. Ufňukaná holka rukama si pusu utřela. Jedna mrtvá včela ještě léto nedělá. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky, nanukový dort.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: jak praví, hezká je hodná a bohatá a jmenuje se Bílá.
1: Inu, ale kdo ví, bude-li mne chtít?
0: To je má starost, jen řekni, že se Mařenky odříkáš.
1: Ne, to nejde, srdce mi přitom uklo.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrosy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku.

Vlna pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

mi splní všechna přání, až přijde ke mně vítr, který v uších zavoní, až se muzikantská lidka prostře do mých strání, až mi markétka dá pusu.

Už se těším, až se dozvím, kde je Jantarová hora. A kdo byl vlastně Shakespeare a proč tak hořce voní slad? A proč v tak kalných vodách lovím a proč se odzadu čte Tóra?

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
2: Můj kraj a šmlha zacloní a z naši...

Odzvonili ticho, město chystá se krást. Z podzemní dráhy už jen medvědí past. Porodní tramvaj čeká poslední řez. Císařský ostrov plave nahoře bez. Patroly nahlásily změny pozic. Malíři opíjí se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči nikdy nepromíjí. Knihy se pokácely do plechu. Holky je kradou z nočních hotelovek. Z dlaní jsem celý večer táhl střepy. Ty prasklí džbány sotva někdo slepí. Na jedno téma školních variací. Smutky ty začínají u legrací. Životy rády chodí přes mrtvoly. Tví smutný oči nikdy nepovolí. Války růží jako války barev. Pochod armád velkých tučných larev. Za tvými okny planou nepokoje. A je to zvláštní, že už nejsou moje. Děti tě naučili entendíky. Jak čercem taky vylít z elektriky. Spálenou trávu ještě dlouho bolí. Tví smutný oči už mi nedovolí. Hledám ti odstín, dva dny nevím, kde je. Svolal jsem komplet všechny čaroděje. Jak vyšli z módy, neví, co se nosí. Tví smutný oči nikdo neuprosí. Patroly nahlásily změny pozic. S malíři opil jsem se u kompozic. Velmoci hlásí rozpad kolonií. Tví smutný oči.

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech a vůně

v řečišti stopy smaže bláto. Z mozku se tváře vypaří, potom

hrbět. Za málo chvíli máš tu odpověď, pojďte si povídat, beze slov povídat, jen přivřít oči.

vracím se do Sheridan, jo, tak mi hudbu hraj. Vracím se do Sheridan a děti káču v trávě hraj. Na verandě piju čaj, je to můj kraj, tam Sheridan. Vdaný jsou ty holky, co jsem znal.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Obrazy vycházejí z rámů, jdou na procházku Paříží. Potkal

0: pár minut po 21. hodině.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
2: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfilem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásal třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do spěru, z Caracasu ananas a palma z Bajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lian, spouštím se z nich na divan, americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak sežeru seno. Snášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné pásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacem.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: do podniku s balíčkem oběživa.
1: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
1: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
1: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náhledou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
1: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz.
2: A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatímco já prchnu počinu. Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
0: Rámusu dělalo fůru.
1: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
0: dělal jsem inventuru.

0: Nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol!
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl!
1: Záclony pak tři.
2: Stál!

a krucifix zasere. Podělávka v ruce jako nevinnost, ale už toho mám dost. A malý princ řekl teda,

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla jsem půl.

Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled. Tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali.

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

Máš totiž srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti prorazil. Já marně hledám to místo zrezivělý, kde pancíř srdce bych ti, vždyť máš srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, houstej les stýl.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putnat. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci tak.

bleskáme na potoce hráz. Tam začíná skryt borovým stínem, do země nikoho sraz. Území pro náhodný známý, naivní a poctivej svět. Ve světák moc bodčou hákus slámy a vůli nesvedej hned.

naše místa na duši bílí, kam zatím život ti nedosáhl. Ač zkouší vejít každičkou chvíli s inkoustem na manžetách. A pak ležet tě místa tam zbyly, jenom kvůli těm, co mají zlost, i na

Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říct, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do...

chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslíš si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím. Zasrané STB, já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslíš si, že každá díra v stropě bělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. Všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, uděláme z tebe.

čistého panděla i špinavého racha. Uděláme z tebe raguina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe dintily vantily, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

pochybná čtvrť. V hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma,

slyšel svět a z jeho hlasu, ba jistě chválovět, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá, jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš, pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.

Myšlenka míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

masáží. Paní Marta tráví hlavně v kuchyni. Léto schová na dno sklenic.

A mlčí padá první sníh. Celou zimu paní Marta dveře neotvírá. Možná je doma, leč netaje sníh u komína. Možná je pořád někde na cestách. Možná je někde ničí nevěsta. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná ji budí až břízy, které raší. Možná je celou zimu orechové kaši. Duben jí potká na lavičce před domem. Vysvětne slunce, kouř zavlaje komínem. Duben jí objeví a nikdo jí už nehledá. Poněkud ospalá má vlídný pohled z medvěda. Možná má paní Marta v zimě jiná jména. Možná je paní Marta zimou nespatřená. Možná je paní Marta medvědová.

Vlak zastavil uprostřed pole, rostlo tam, myslím, obilí. Dva šílenci tu skočili pod vlak, protože...

Je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám. V tom hesle je ale úplně všechno, co svýho.

když jsme sedávali v hospodách, na všech válečných poradách. Někomu došla řeč a neříct blbost, co by byla křeč. Pod vlnou alkoholu se to s ním svezlo a do kraválu zavřelo.

35 má v troubě klouby, revma se s artrózou v kloubech snoubí. Prakticky bez vzdělání, už má daleko klani a na účtě je houby.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

0: Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Jo, mák zrál a já chodil bos pod oblohou.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zírou a zlatem nebe od západu plane, v soumraku jihnou skály rozpukané a těžce houstnou vůně ročních pítků.

0: الست.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil Radio Folk.

přiběh mi na zahradu černý kůň, nechal mi bílý pramen ve vlasech. Oči měl hluboký a lákavý jak tůň a z jeho hřívy se mi tajil dech. Přišel s ním Shakespeare, Mácha i Lord Byron, přišla s ním Rusalka i holka od

0: Vlna pohody v Mozi Komerce. Rádio Folk.
1: Řekni mi, můj příteli, když strach tě mrazí v zádech, kde je nebe bez mraku, kde čeká tichý kout, kde tě prostě bez řečí svednou po všech pádech a do proudu tě nesrazí, když nemůžeš dál.

lidem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní.

absence slov někdy zebe, ale tady má to tak být. Hranice topí se v řece, kousek od ní Josef odkryl.

0: této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
1: Časně ráno bývám rozmrzelý, radši mám spánek a sobotu s nedělí. Kafe

V koutě kotě přede, za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch me.
2: Každý anděl.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

ráno zaslo za rozpůlenou zdí. Foukáme mlhu na sklo a posloucháme tmu. Kreslíme prstem křivky přes rozpálený sny.

0: neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: je krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

na jednu věc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Paměť slouží na pár dní a pak spadla klec. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací.

zprávy, prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Příště si udělám uzel na kapesníku, zabráním tak úniku informací z hlavy. Příště si udělám uzel na své paměti, zůstanou tak zajetí aktuální zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám.

prostřednictvím uzlíku budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já

Jednou takhle v zimě, na návštěvu pozval si mě. Obr do jeskyně, kde on bydlí, vedle bydlí, pozval si mě. Strouhanku jsme večeřeli tenkrát spolu v té jeskyní díře. Pak se svalil někam pod stůl do tmy dolů a chrápal jen zvíře. Postava mohutná se teďka zvolna zvedá. Kdo je to, co je to?

Je to dlouho, je to je dlouho, co my jsme to zažili. Možná, že je to tím, že jsme tenkrát nejspíš asi prostě mladší byli. Malej pán v klobouku a s novinama přijde zase jednou, až se bude pindit.

jdeš po schodech dolů a chůzi neslyšíš. Tam dole pod světem lásku neuvidíš. Havrani se slétají, není co sbírat, není proč lhát.

Větve stromů prý zpívají, ale kde je vzít? Lidi se prý rádi smáli, proč je přešel smích? Chce to umýt špínu?

úkonnější, že například taková sloka číslo 3 popravdě není z nejvydařenějších, to nad slokou 4 hrdost neskrývám, ta posluchačům jen tak nezevšední, o ní však nemá smyslu říkat víc, nezná-li člověk ty 3, co byly před ní, pak sloka 5 by přišla nakonec, ta ovšem líčí, jak to všechno skončí, a to bych vám nechtěl předem vyzradit, byť se jindy nerad bez pointy loučím, jmenovanou píseň tedy zpívat nebudu, jakž takž ji znáte z mých pár narážek, bez toho chybí už jenom melodie, neb text ten jsem právě řekl.

u muziky celý boží den. Nikde jsem tam svojí milou.